až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch.

čtyři talíře vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstává.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

Jsou dní dobré, lepšie a potom jsou tu Allegro dní. Tie najlepšie dní na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dní len do 20. septembra.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen suď, Bůh jen suď.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Energie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.